Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Rytířský duel jako semifinále Snapback ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmor.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám až Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Čeští a turečtí policisté v Istanbulu rozbili obří podvodné call centrum a zadrželi 51 lidí. Organizovaná skupina je spojována s více než 11 případy podvodů na českých občanech. Falešní bankéři a policisté s obětí pod psychologickým tlakem vylákali přes 553 milionů korun. Kriminalisté na místě zajistili rozsáhlou techniku, padělané doklady i software. Ve Spojených státech vrcholí přípravy mohutných oslav 250 let od podepsání deklarace nezávislosti, tedy faktického vzniku USA. Hlavní americký svátek připadá letos na sobotu, kdy mají velkou část země zasáhnout tropické teploty. Oslavám proto předchází varování úřadů před domácími ohňostroji a kolapsy z přehřátí. I s ohledem na bezpečnost některá města oficiálně akce zrušila. Obhájci titulu z Argentiny v úvodním kole play-off mistrovství světa zvítězili 3-2 po prodloužení nad Kapverdami. Malý ostrovní stát při senzační jízdě při debutu na šampionátu dokázal postoupit ze skupiny i potrápit favorita. Ve 111. minutě rozhodl vlastní gól Dinia Borgese. Egypt porazil Austrálii na penalty 4-2, v normální hrací době i prodloužení skončil duel 1-1. Australané tak ani na třetí pokus zápas play-off. Egypt vyzve v osmi finále Argentinu, posledním postupujícím je Kolumbie, která zdolala Ghanu 1-0. Gol střel ve 14. minutě Jon Arias. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: A teď trochu romantiky. Chcete zažít atmosféru unikátního zámku Uherčice na Znojemsku při západu slunce? Dneska máte možnost. Naskytne se vám příležitost zažít hru světla a stínu v zámeckých pokojích a ocitnete se v atmosféře počátku 20. století. Klidně i sami bez průvodce z Brna Jitka Valášková.
9: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
7: Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, během dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer nám pravděpodobně zaprší. Dnešní odpolední teploty je mezi 22 až 24 stupni Celsia.
10: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
11: Víkend
10: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
12: Krásné, dobré ráno, 6:04. Leontýnka se dneska vyspinkala do růžova, takže to tady bude šířit pozitivní energii. Čau, Fílo.
7: Čau. Já jsem se taky vyspinkal do růžova 3 hodiny, čuměl jsem na fotbal.
12: No, tak jak to máte vy, naši věrní posluchači? Dejte vědět, jestli vstáváte do práce, nebo se jen tak probouzíte, nebo naopak po bujarném večírku uléháte ke spánku, tak vám popřejeme dobrou noc. Vám ostatním přejeme krásné dobré ráno. Víkendové vysílání na Hit Radio startuje právě teď.
10: Hit Radio City Brno.

0: Krásné dobré ráno, 7 hodin, 10 minutek, aktuální čas a my tady pro vás máme s Fildou krásnou zprávu. Protože my Češi jsme nejšťastnější za posledních 25 let. To jsem si nevymyslela já ani Filip, ale spočítali to opět jakýsi...
1: Vědci.
0: No ty kráso, my máme teda to štěstí, že v tomhle nádherném šťastném období žijeme. Zajímavé ale je, že Moraváci jsou prý ještě šťastnější než Češi. To by mě zajímalo proč, jestli tam mají to vínečko bílé a červené, co?
2: No, já mě vždycky zajímají tady ty průzkumy. Přijde mi, že co se bavím okolo, všichni jsou naštvaní, jak je všechno drahý, bydlení je nedostupný, tak a myslím si, že to jsou docela základní potřeby k životu. Tak já nevím, no, já teda asi úplně jako nejšťastnější za posledních 25 let teda nejsem, tak nevím jak ty.
0: Já šťastná jsem, protože jsme všichni zdraví a v mém okolí taky. Takže to je takový asi nejdůležitější.
2: No tak schválně nám můžou dát vědět posluchači, jestli jsou nejšťastnější za posledních 25 let. Pokud jim 25 je, ale myslím, že většině asi ano.
0: Za posledních 25 let, to mě bylo 15, to jsem měla až takovou pubertu. Jo, asi jsem šťastná.
2: Jo.
0: Takže vždycky, hele, říká se vždycky může být líp, ale
2: ano.
0: Máme co jíst, máme střechu nad hlavou, máme někoho, kdo nás má rád, máme kamarády, máme rodinu a máme skvělou práci jako my dva tady. Ne, a hlavně jsme zdraví. Takže přátelé, dejte nám vědět, jste šťastní. Za posledních 25 let 777937777 a je mi jasný, proč na té Moravě jsou vlastně šťastnější. To je prostě jasný. Kdyby si Češi občas taky trošku té Moravy nalili, tak jsou šťastní úplně stejně, ne? Hezké dobré ráno, Niko Santos, právě teď, jsme Hit Radio. Hezkou sobotu.

0: 4. července, pojďme se mrknout, kdo dneska slaví a co se důležitého děje, aby nám to neuniklo. Dnes je den nezávislosti pro Američany, největší svátek roku. Fildo, pojď nám přiblížit, co to je.
1: No, je to pro ně asi ten nejvýznamnější den, který mají v roce, protože před 250 lety tak se podepsala jistá dohoda a od té doby se vlastně považuje takový vznik novodobé éry USA. Takže pro ně je to prostě obrovská věc, grilovačky, ohňostroje, koncerty, akorát teda...
0: Grilovačky doslova, protože tam je až 45 stupňů v New Yorku, což je masakr mezi těmi obrovskými domy, budovami, paneláky a podobně, prostě to je šílený. Nedokážu si to ani představit. A každopádně dneska je taky den salátu César. Tak si ho dneska dopřejte. Mějte hezké ráno.
2: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nevíme, jestli je to pravda, není to pravda, mluvíme o tom už vlastně dva dny, včera taky celou snídaní šampionů. Aha. A vlastně Taylor samotná oficiálně ještě vůbec nic nepotvrdila. Jsou různé spekulace, takže vlastně je to taková Taylorina detektivka, bych řekla.
1: Hele, ale tady to je zpráva z dnešních 7 hodin ráno, to, co jsem četl, že to potvrdila
0: Děsková mluvčí.
1: Přátelé, myslím, že přežijete již taky bez toho, buď se vzali nebo ne, my to ještě budeme sledovat. Pojďme na další zprávičku. Benzínová pumpa v dolnorakouské obci Wollensdorf jižně od Vídně požaduje po motoristech platbu. Jestliže jejich vozidlo v areálu stanice jen krátce zastaví, aniž by natankovalo, stačí jen průjezd nebo krátká zastávka na to, aby řidič zjistil ceny pohonných hmot nebo si něco vytáhl z kufru. No a kdo někdy snil o vlastním ostrově ve Středozemním moři, má jedinečnou šanci. Za 15 milionů eur, tedy 363 milionů korun, je u západního pobřeží Sicílie na prodej soukromý ostrov Santa Maria s luxusní vilou, kaplí a olivovým hájem. Nachází se tady právě i ten háj, jehož plody v roce 2020 vystačily na výrobu 1500 litrů olivového oleje.

břichem vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč, jestli ještě máš můj klíč.

0: Krásné dobré ráno. Posloucháte Hit Radio s vámi Lea s Filipem a dneska máme pro vás důležitou informaci. Vy jste zvyklí, že vám vždycky mezi 9. a 10. hodinou roztáčíme kolo narozeninové rulety. Vzhledem k tomu, že já tady zítra bohužel s vámi nebudu. Filipku, budeš tu osamocen.
1: Já taky nejdu teda.
0: Ne, bude tady Káťa Pechová, takže ženská energie tady bude trošku jiná, ale to je někdy takové osvěžení, takže Káťa je super. No a my si právě na základě toho dáme dvě narozeninové rulety dneska. A což je dobrá zpráva pro vás, takže pozorně poslouchejte. Kdo ví, kdy to přijde, ta první nebo ta druhá?
2: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
5: Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.

0: jsme mladí a neklidní.
1: Jdeme na to!
0: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
1: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje, nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
0: Každou neděli dopoledne na Nově.
2: A poprvé v Příbrami.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
6: Hey, I'm Lady Gaga.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, je 8 hodin a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. V Karlových Varech začal 60. ročník filmového festivalu. Hlavní hvězdou úvodního ceremoniálu byl herec Dustin Hoffman. Na první večer dorazili rovněž Maggie Gyllenhaalová, Jesse Eisenberg a Harvey Keitel. Festivalový program potrvá do 11. července, kdy budou předány ceny. Šanci na zisk křišťálového globu v hlavní soutěži mají i 3 snímky s českou účastí. Stále více letních táborů omezuje používání digitálních zařízení a mobilů. K úplnému zákazu sáhla téměř polovina z nich. Reagují tak na poptávku rodičů, kteří chtějí, aby jejich děti trávily více času offline. Podle táborových vedoucích takový telefonát s rodiči často ještě zvětší stesk po nich. Stále tedy platí, že na táborech stále vládne klasické posílání papírových pohledů. A pojďme také na sport. Artis Brno přijal nabídku od Ligové asociace a v příští sezóně bude hrát nejvyšší soutěž. V níž nahradí vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově, v samostatné první lize se zároveň poprvé představí 2 brněnské týmy. První liga se nebude nově losovat. Artis převezme v termínové listině pozici Karviné. Naopak Slezané budou hrát o patro níž podle původního rozpisu Artisu Brno. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Festival Uprostřed opět oživil centrum Brna. Během prázdnin zve zdarma na open air představení a koncerty. Pod heslem V Brně nikdy nevíš můžete narazit na umění, aniž byste věděli, že je součástí probíhajícího festivalu. Třeba už v neděli zjistíte, jak se ztratit, jak se patří. Z Brna Jitka Valášková.
11: Podcasty, snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, během odpoledne a dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer pravděpodobně zaprší. Odpolední maxima 24 stupňů Celsia.
12: Hit Rádio. Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
13: Víkend
12: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
14: Dobré ráno.
9: Krásné ráno.
14: Díky, že posloucháte 3 minutky po 8 s vámi Filda a Lejda.
9: A to je skoro jak Filda Lejda, jako podle mýho příjmení, že jo? Filda,
14: ty jsi Lejček, no Lejda. A já, Děnděš, jak by to bylo, Degeši?
9: Lea Gejda.
14: Kejta rovnou.
9: Nebo Kejta můžeš být.
14: Každopádně, přátelé, krásné vstávání, díky za vaše zprávy, kdo jste v tom s námi, chodí SMSky, děkujeme vám za ně. Posíláme skvělou muziku, hlavně dobrou náladu, ale dneska bude narozeninová ruleta hned dvakrát. Spousty zajímavých infošek, mrknem taky do Karlových Varů a prostě uděláme si takovou tu víkendovou pohodičku.
12: Hit Radio City Brno.

0: Krásné vstávání s Hitrádiem 9 minutek po 8. Přátelé, jestli myslíte, že Cyprián a Celestín jsou nejdivnější česká jména, podceňujete naši originalitu. Schválně, jestli jste věděli, že u nás můžete potkat lidi se jmény Viletu, Wednesday, Chingis nebo Ninel, což je vlastně Lenin pospátku, že jo? Ninel, Lenin. No a prostě někteří rodiče dokážou krásně zpestřit svým potomkům hezky od začátku. Ježíš, já bych plakala jmenovat se třeba Leona Anoel. Anoela. A dokonce, já jsem znávala i jednoho lepronise. Nevím, jestli se už nepřejmenoval, ale nejvíc jsou jedni rodiče z Opavska. Ti dokonce minulý rok pojmenovali dcerku Análie. Ne M jako máma, ale
1: no rovnou z N,
0: no jako Nanuk.
1: No, tak to je fantastický.
0: To prostě nemáš jak oslovit ani vyslovit. Jednou je bude žalovat chudinka
1: no,
0: Análie.
1: No, oslovit to může, no, ale ne podle kalendáře.
0: Takže přátelé, pokud ve svém okolí máte někoho s takovým prapodivným jménem, kdo kde se kdy inspiroval, napište nám to na 777 937 777. Ještě znám Klotildu, co si teď vzpomněla. Byla spolužačka na základní škole, Klotilda.
1: Já teda si furt jenom říkám, jestli jako můžeš vybrat jméno, jaký chceš, a do občanky ti to jako zapíšou.
0: To je otázka, tak prosím
1: vás, zjistím.
0: Dejte nám vědět, jaká divná jména máte ve svém okolí a my jdeme hrát. Hit Radio City Brno.

0: Hezké dobré ráno, Pink, please don't leave me. 8:02, aktuální čas, hezké dobré ráno. Ptali jsme se vás, jaká ve svém okolí máte nejdivnější jména. Pár tipů jsme vám tady, ale rodiče z Opavska pojmenovali svou dceru Análie s Enkem, což je prostě úplně šílený. Píše nám tady posluchačka Jarmila. To je taky hezký. Já mám třeba ve svém okolí několik Jarmil. Babičky obě dvě, slovenskou, maďarskou, taky moje maminka Jarmila. A vždycky se říkalo Jarmilky, že to jsou takový ty střevíčky, boty. Každopádně nám tady píše teda Jarmila, moc zdravíme. Ahoj, můj manžel se jmenuje Bivoj.
1: Bivoj je dobrý, já to si představím
0: Jarmila
1: vždycky...
0: Jarmila a Bivoj.
1: To si vždycky představím teď s proměnutím toho pána s tím větším bříškem, jak pije tu dvanáctku prostě do sebe.
0: A nebo nám tady píše posluchačka, dobré ránko, jmenuji se Oksana, to je hnus, je lepší Análie. Přeji krásnou sobotu, vaše posluchačka.
1: Ale tak Oksanka, Oksana to není tak špatný.
0: Oksanka, ahoj Oksanko.
1: Takhle, neřekl bych, že...
0: Nebo ahoj Análko.
1: Análko je fakt špatný, no. Takhle, Oksanka, neřekl bych, že to je žádná jako nějaká hitparáda s prominutím, ale není to vůbec špatný.
0: Není to vůbec špatný, ať se jmenujete jakoliv. Hlavně, že jste zdraví a že máte pohodičku a usmíváte se na svět, ne?
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
7: Under Armour makes you better.
6: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Selena Gomez, Marshmallow a teď Filip Lejček a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Věrný domácí mazlíček pomohlo policii vyřešit případ vloupání do rodinného domu. Drzí zloděj totiž uvnitř bytu oslovil mluvícího papouška jménem jeho vlastního komplice. Inteligentní pták si toto jméno zapamatoval a neustále ho opakoval před vyšetřovateli. Kriminalisté díky této stopě rychle identifikovali zloděje a zadrželi celou partu pachatelů.
0: Takže už si nebudeme pořizovat domácí mazlíčky, fejsky, kočičky, ale mluvícího ptáka.
2: Papoušky. Majitel domu v americkém Connecticutu našel na své zahradě nečekaného návštěvníka. Velký medvěd Baribal se v horkém letním dni rozhodl zrelaxovat v jeho vířivce. Zvíře ignorovalo křik majitele a spokojeně se chladilo v bublající vodě. Po zhruba hodince medvěd z jacuzzi v klidu vylezl a odešel zpět do lesa.
0: A nebo já miluju tyhle příběhy, které píše sám život. Fakt, i tohle se děje. Brum, brum.
2: No a teď věc, kterou bychom si přáli všichni, když samozřejmě stejně se to asi už nestane. Technická chyba v systému jedné z etiopských bank umožnila lidem vybírat cizí peníze. Klienti zjistili, že mohou z bankomatů vybrat mnohem více peněz, než mají. Zpráva se bleskově rozšířila, hlavně mezi studenty, kteří bankomaty vzali útokem. Banka po opravě systému vyzvala všechny k dobrovolnému vrácení peněz.
1: Hit Radio City Brno.

0: Justin Timberlake, Mirrors, posloucháte Hit Radio. Hezké dobré ráno. A já mám pro vás dobrou zprávu. Jak jsem zmiňovala, dneska narozeninové rulety pro vás budou dvě a ta jedna se blíží už krátce po 9. hodině. Do té doby Atmo Music nebo Where is my husband? Dáme si Ray, taky U2 a Lady Gaga, Bradley Cooper a jejich nejzamilovanější duet Shallow. Mimo jiné můžete mrknout i na film. Když začal ten filmový festival v Karlových Varech, tak co takhle dát si dneska Zrodila se hvězda. Buďte s námi.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.
3: Sýko, koupelny, kuchyně.
4: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Sýko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Sýko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Sýko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na sýko.cz/outlet.
5: Městská plovárna Louka je otevřena a zve vás všechny ke sportu i relaxaci každý den od 10. do 21. hodiny. Využít můžete i oblíbené kondiční plavání. Získejte předplatitelskou kartu a vyrazte si zaplavat ráno, o víkendech od 7. do 10. hodiny a v pracovních dnech už od 6. hodiny. Otevřena je také venkovní lezecká stěna v Leskách. Ta letos nabízí nové lezecké trasy až do výšky 13 metrů. Ke sportu zve František Poudela, starosta Znojma.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Espresso macchiato.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Kuchyně.
3: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu je přesně 9 hodin a s ní i další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2645. Uvedlo podle agentury Reuters tamní ministerstvo informací. Pátrání po přeživších po otřesech z 24. června podle prozatímní prezidentky Delcy Rodriguezové stále pokračuje. Zraněno bylo 12 660 lidí a dalších přibližně 15 000 osob přišlo od střechu nad hlavou. Policisté na Karvinsku a Frýdecko-Místecku zadrželi 3 cizince s padělanými řidičskými průkazy. Při běžné kontrole odhalili 2 falešné zahraniční doklady a 1 padělek českého průkazu. 2 z mužů přiznali, že si byli podvodu vědomi a autoškolu v minulosti vůbec neabsolvovali. Cizinci byli obviněni z padělání veřejné listiny, za což jim hrozí až 3 roky vězení. A pojďme také na kurty. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová postoupily ve Wimbledonu do osmifinále a utkají se spolu o čtvrtfinále. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala na trávě v All England Clubu jinou krajanku Nikolu Bartuňkovou 6-3 a 7-5. Nasazená desítka Muchová porazila Manacheu Sakakbenkovou z Tajska 6. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Startuje tradiční letní program na zřícenině hradu Zornštejn na Znojemsku. Program opět oživí jednu z nejbalebnějších památek svého typu na jihu Moravy. Během července a srpna se tady budeme potkávat s historickými řemesly a šermíři a v plánu jsou také večerní prohlídky nebo jarmark. Z Brna Jitka Valášková.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
7: Sobota nabídne polojasno nebo skoro jasno, během dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer počítejte s deštěm. Nejvyšší odpolední teploty 24 stupňů Celsia.
10: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
11: Hezké dobré dopoledne, 4 minutky po 9, jedeme dál. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás a prozradím, že je tam zážitek pro 2 osoby. A možná si nacpete i to bříško, projdete se někde krásně, zažijete krásné vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. No a k tomu hlavně poslouchejte teď naše Hit Radio skvělé hity, protože za chviličku to bude.
10: Hit Radio City Brno.

0: These beautiful
1: a je to tady. Přátelé, kamarádi, chytré plavky, to tu ještě nebylo. Přišli s nimi ve Francii a jsou určeny zatím nám, ženám. Nevím, jestli se s nimi dá volat nebo chodit na internet, každopádně vám včas řeknou, kdy a jak se namazat. Jo, a stojí to necelé slabé 4000.
2: 4000 korun?
1: Ano, za to, že ti plavky řeknou, namaž se.
2: Namaž se, už se dlouho nemazal, tak to si můžeš možná nastavit jako stopky na telefonu, ne? Ne. Že bys tam dala chytrou aplikaci, je 33 stupňů,
1: no, teď ale
2: jsem
1: počkej,
2: se namazala.
1: Ještě zatím teda nevíme, jestli se s nima dá volat, psát SMSky, chodit na internet a jak to teda funguje, když chodíš do vody a ty plavky ti jako sami řeknou, namaž se.
2: No prostě to je nějaký speciální čip, čidlo, co já vím, hele.
1: Oni dneska... přijít na Evu a Adama.
2: To si myslím stoprocentně, ale když existují hele už auta, co se řídějí sami, tak taky leplavky, to je úplná brnkačka za mě.
1: Je to tak, klidně dejte vědět, co si o tom myslíte, my vám posíláme další skvělou muziku. Hezkou sobotu.

0: hudební políbení z Eteru Hit Rádia Kiss Me. 9:04. Takže vy víte, co přijde teď. Fildo, pojď to odpálit.
1: Přijde narození, je to tak?
0: Ještě jednou, jo?
1: No.
0: Tak to řekni.
1: Narozeninová.
0: Ano.
1: Ruleta.
0: Ano.
1: Přijde právě teď, přátelé, jediná ruleta, kde jedině vyhráváte.
0: Takže volejte na 800 937 937. Výborně, jo. Filip se už naučil to číslo. No a těšíme se, komu z vás uděláme radost. Do té doby opět Radeček, Adele, anebo Kygo.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Kuchyně. Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Tahické léto a Popol z Praha už je tady.
9: Zábava vody tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, sobota dopoledne, 9:02. Kygo, For Life, takhle chutná sobotní ráno. Doufám, že se máte krásně, protože my jdeme pro někoho z vás roztáčet kolo narozeninové rulety a máme tam dneska nezapomenutelný zážitek pro dvě osoby. Tak jsem zvědavá, komu z vás uděláme radost. Haló, haló, kdo pak je tam?
1: Dobré dopoledne, tady Lucka.
0: Lucinko, odkud?
1: No, momentálně na Mácháči, jinak středočeský kraj.
0: Ne, na Mácháči, ježišmarja, tam jsem strávila celé dětství, miluju, jak to tam teď vypadá?
1: No, teď je trošku zataženo, ale vypadá, že dneska bude hezky, že se
0: a vy
1: bude
0: tam jste někde
1: koupat.
0: V chatce? Nebo
1: jo,
0: v kempu?
1: Jo, my jsme uznáme jich v chatce.
0: Tam je to krásný.
1: A do psi
0: nebo vedle?
1: My jsme starý splavy, nebo starý jakoby splavy. Dlouhý důl, nevím, jestli znáte,
0: znám,
1: nebo ne.
0: Znám.
1: Tak tam právě v chatové oblasti, takže...
0: Ježišmarja. Normálně mám chuť jet za vámi, protože fakt jsem tam strávila celé dětství. Tam je nádherně.
1: Zražte.
0: Takže doporučujeme. Lucinko, kdo má ve tvém okolí narozeniny? Prozraď nám.
1: Já a manžel.
0: Počkej. Já a manžel ve stejný den.
1: No, ve stejný den.
0: Ne. Jak se vám to stalo?
1: No nevím, jak. Jsme se tak nějak potkali.
0: A jaký je ten den?
1: 17. července. Nevím,
0: Ježiš, to má moje ségra.
1: Fakt, jo.
0: No
1: Ježiš,
0: jasně.
1: Tak si taky dopředu všechno nejlepší.
0: No tak to je krásný. A není to brzo vůbec. Je to úplně jedno, hlavně, že jsi se dovolala. Ježiš, tak to je skvělý. Takhle. A jak dlouho jste spolu, manžele?
1: No, 20.
0: 20 let? Takže 20 let slavíte takový to lásko. Hele, co dáš ty mě, co dám já tobě, nebo pojďme si dát nějaký společný.
1: No, to vždycky nějak něco vymyslíme.
0: Ale to je krásný. No tak budeme hrát prostě pro tebe a

0: Já to skám tady.
1: Lucko, tak jo, tak jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety právě teď. Romantická píseň Another Day in Paradise od Phila Collinse. Chceme nebo ne?
2: Tak asi další.
1: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Nesmrtelné devadesátky, S Club 7, Bring It All Back.
2: Jo, byli super, ale zkusíme to do třetice.
1: Do třetice všeho dobrého, tak jsem zvědavá, jestli se teda trefíme. Williams.
2: A já si myslím, že paráda.
1: Jo, skvělá pozitivní pečka. Koho tam máš ještě u sebe?
2: Psa, no, já právě když jsem volala, tak jsem česala psa, teď on tady zrovna bere krovky, tak vysílám dítě, aby nezdrhla.
1: Jak máš staré děti?
2: 10 a 13.
1: 10 a 13. A máš tam všechny u sebe?
2: Jo, jsou tady.
1: I manželka Jakuba.
2: Manžel dneska právě, že musel vodit ještě pracovat, takže ten je možná v autě, možná to slyší.
1: Tak posíláme pozdravy, protože teď máš ten správný prostor, aby si vám mohla sdělit cokoliv máš na srdci. Pro sebe, pro svého muže, pro svou rodinu, pojď na to.
2: Tak já bych nám hlavně chtěla popřát, aby jsme měli hlavně zdraví, i všichni okolo a i třeba pro tvoji sestru, protože si myslím, že to je úplně to nejdůležitější, co může být. Ostatní tak nějak jakoby přijde samo a ať se máme rádi a ať je nám na tomhle světě dobře.
1: Naprosto souhlasím, s Filipem se po to podepisujeme a za celé Hit Radio přejeme všechno nejlepší vám, tobě, Jakubovi i mojí sestře takhle, když už jsme tady o tom mluvili. A samozřejmě my tady dneska máme něco nezapomenutelného od partnera firmy Na zážitky. Je to pro dvě osoby zámek Zbyroch, prohlídka s gastronomickým zážitkem.
2: No ty bláho, no tak to je krásný.
1: Tak si myslím, že si dáte výlet, nacpete si pupky, zažijete něco krásného, procházka příjemné s užitečným a ještě takhle ve dvou oslavíte společně ty vaše narozeniny, je to skvělý.
2: No tak to je krásný.
1: No dárek, tak jo, tak posíláme Robbieho Williamse za tebou, vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. Oslavte to, užívejte si a hezké léto.
2: Taky hezké léto všem.
1: Ahoj.

0: Hezké dobré dopoledne, narozeninová ruleta za námi, ale jedna stále před námi, takže dobře pozorně poslouchejte za chviličku. Hozier, Natasha Bedingfield nebo taky Natalia Imbruglia a její Turn. Jsme Hit Radio.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
4: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit Znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
5: Under Armour makes you better.
4: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. soutěž.cinemacity.cz.
7: Politika nezačíná na radnici, začíná mezi lidmi. Proto vás zvu ve čtvrtek 9. července na Václavské náměstí ve Znojmě. Představím vám tým, se kterým chceme posunout Znojmo dál. Přijďte nás poznat a popovídat si. Protože když chceme dát Znojmo na nohy, musíme do toho šlápnout společně. Ve čtvrtek 9. července v 17 hodin na Václavském náměstí. Těším se na vás, František Koudela, starosta města Znojma.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě. Bauhaus, když se
2: to má podařit. Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, za chviličku 10. hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Drony řízené umělou inteligencí nacházejí v poslední době uplatnění v mnoha oblastech. Jeden takový přednedávnem využili i v australském Novém Jižním Walesu při pátrání po ztracených turistech. S jeho pomocí je našli během pár hodin, jinak by je hledali možná i celé dny. Pátrací akce s využitím dronu poháněného umělou inteligencí byla u záchranné služby Nového Jižního Walesu první svého druhu. Do Řecka se každý rok vydávají na dovolenou až 100 tisíce Čechů. Místní úřady zde poslední dobou bojují s toxickou rybou, která je schopná plavce zranit svými silnými zuby. Ve Středomoří tak za její odlov nabízí rybářům odměnu 120 korun za každý kilogram. Čtverzubec, jak se ryba jmenuje, je také schopen člověku ukousnout například i prst. A pojďme také na sport. Dnes večer se rozjedou první osmifinálové zápasy na letošní mistrovství světa ve fotbale. Od 19 hodin domácí Kanada vyzve Maroko a od 23 hodiny odstartuje souboj favoritů na celkové vítězství, tedy Francie, která se utká proti Paraguaji. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: A teď trochu romantiky. Chcete zažít atmosféru unikátního zámku Uherčice na Znojemsku při západu slunce? Dneska máte možnost. Naskytne se vám příležitost zažít hru světla a stínu v zámeckých pokojích a ocitnete se v atmosféře počátku 20. století. Klidně i sami bez průvodce z Brna Jitka Valášková.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Dnes očekáváme polojasno nebo skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer pravděpodobně zaprší. No a vzpomínky na 35 stupňová vedra jsou pryč, dnes maxima na 24 stupních.
7: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
8: Hezké dobré ráno, teda dopoledne, 2:50, sobota, 4. července. Za chviličku se podíváme na to, jak my Češi ve velkém vyrážíme k moři, startují totiž dovolené, tak si k tomu řekneme něco víc. Do té doby Lana Del Rey anebo Swedish House Mafia a John Martin.
7: Hitrádio City Brno.

0: eterická Lana Del Rey, Video Games. 9 minutek po 10. hodině, hezké dobré dopoledne, sobota 4. července. Češi ve velkém vyráží k moři, odstartovali různé dovolené, takže dovča u moře vlastně nezačíná u vody, ale v momentu, kdy doma u lednice balíte řízky do alobalu. Nebo ne? Není hezky si zaspomínat na ty krásný časy, takový národní rituál bych řekla, že to je, byl u někoho, třeba někdo už to nedodržuje, ale je úplně jedno, jestli máte v garáži nové SUV s klimatizací. Jakmile ten řízek v 5 ráno na první benzínce vytáhneme, tak jsme prostě v pátky v roce 1995 třeba.
1: My jsme byli před 3 rokama s přítelkyní a s její mámou v Řecku, ano. A ona vytáhla opravdu na letišti, ne teda na benzínce, ten řízek s tím chlebem, a já jsem si říkal, ježiši, to je trapas. A teď jsem si dal ten řízek, aha, a říkám, nemáte ještě jeden.
0: Není to na chápu, domácí řízky z domova, anebo vzpomeňme si třeba na tu logistiku v kufru. To nebylo balení, to byl prostě Tetris pro pokročilé. Máma chtěla vzít i peřiny, táta trhal na 3 basách piva, protože tam je to prostě drahý. Nejhorší na tom všem je ten systém. Každý táta má prostě svůj systém. Já když vidím svého otce, do dneška v 64 letech musí mít všechno prostě komplet zorganizovaný. Vyjíždí se přesně ve 2 ráno, protože se vyhneme kolonám, a výsledek, všichni čeští tátové vyjeli ve 2 ráno a potkali se v té samé koloně, třeba tamhle někde u Vídně. Ale ten pocit, že si oklamal osud, ten nám nikdy nikdo nevzal, ne? Tati, promiň, ale prostě tak to u nás třeba je do dneška.
1: A to je ta vojna u těch starších ročníků. Ano. Všechno se hezky srovnat, organizace, takže já si myslím, že to těm chlapům rozhodně hodně dalo. I když se zeptáte mýho táty, tak ten jako by řekl, kdybych na té vojně nebyl, vůbec by mi to nevadilo. Jako,
0: protože... Já si myslím, že je občas fajn si takhle zavzpomínat, protože fakt my vždycky, když jsme jeli na nějakou dovču, tak ten taťka u toho kufru auta stál. Máma dělávala ty řízky. Možná i naši posluchači to mají dodnes, že to dodržují. Dejte vědět na 777 937 777 a tady Shakira a Zuu. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into-

0: Run.
1: Hezké dobré dopoledne, přátelé, narozeninová ruleta s číslem 2. Bude mít tak trošku jiná pravidla, jsme se teď s Filipem rozhodli. Vůbec nechceme, abyste nám teď volali, ale my to změníme. My chceme, abyste nám napsali. Takže nám napište na 777-937-777, odkud nás posloucháte. Prostě jenom město, odkud nás posloucháte, a my vybereme někoho z vás, zavoláme vám a prostě vám zahrajeme to, co máte rádi, vy nám řeknete nějaký to datum, my tady vybereme muziku a taky vám k tomu dáme nezapomenutelný zážitek. Pozor, opět pro dvě osoby.
2: To je pěkný, to ale je ty si musíš, i vy si musíte uvědomit, že tato osoba, Leonka, tady naposledy dneska. No, protože kdo v rádiu mění pravidla, tak většinou je vyhozen následující den, přátelé, takže si to užijte dneska ještě.
1: Ne, to nebyl tentokrát můj nápad, ale nápad mého šéfa, takže já jsem z obliga.
2: Tak ten vyhozen samozřejmě nebude.
1: Každopádně ne, já si říkám, že když výjimečně jsou dneska ty dvě narozeninové rulety, že pravidla jsou někdy od toho, aby se porušovala. Takže 777-937-777, hele, už mi to tady všechno skáče. Odkud nás vy, naši věrní posluchači, posloucháte? Naše centrální studio, odkud nás teď slyšíte, sídlí v Praze a pak samozřejmě rozdělené ještě na ty regiony, to už je ve vašich větších daných městech v České republice. Tak budeme hrozně rádi a prostě my vylosujeme někoho z vás, ať je to takový jako spravedlivý, ať dáme šanci i těm, kteří se třeba nedovolají, kteří velmi často píší. Hele, těch zpráv tady skáčete 15, 20, 30, teď už je tam 55. No, to bude hodně těžký.
2: Já prostě pak řeknu číslo, ty to vemeš od zhora a vylosujeme jednou takhle, jo?
1: Dobře, tak jo, takže pište na 777-937-777, odkud posloucháte vaše Hit Radio a my vybereme někoho z vás.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se to má
5: podařit. Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
10: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
11: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
10: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
11: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
10: Více info v restauracích.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Arktika blízko a... To budeme dneska zpívat všichni. Každopádně máme teď pro někoho z vás šťastný den, protože vybrali jsme tady Ivet a Lucku, ale koukám, že holky nám asi položili telefon.
1: A to už nám položili po druhý.
0: Takže dáme, holky, sorry, prostě
1: šanci, nebo ne?
0: Nedostanou už třetí šanci, bohužel. Takže vybereme opět někoho z našich posluchačů. Tak Filipe, řekni mi číslo, protože těch SMS-ek je tady
1: strašně moc. Moje číslo je 9, takže dáváme 9, abyste neměla tak
0: jednoduchý. 9, jo.
1: Ano.
0: Dobře. Dobře, tak něco říkej a já jdu vytáčet
1: to telefonní číslo. Tak já budu něco říkat. Přátelé, já bych využil toho dnešního dne k tomu, že není takový horko, na který jsme si stěžovali minulý víkend, a vyrazil bych někam do přírody nějakou pěknou sportovní aktivitu si dát, nebo nějaký to grilování, přeci jenom takhle těch 24 stupňů, to je o dost lepší teplota, než grilovat třeba v 35, protože přece jen otevřete to víko grilu. Není to úplně příjemný, takže ten dnešek...
0: Tak a my už někoho máme z vás dalšího na telefon. Přišla nám zpráva, ahoj Černá Horo, Hit Radio. Píšeme striku kolem hranic České republiky, právě vyjíždíme na Náchod, kde to vše začne, jedeme mini autíčkama Smart, už nás jede dohromady přesně 10. Ahoj posádko, kdo tam?
2: Ahoj, tady Nikol.
0: Nikol, kam jedete?
2: Jedeme teďko směr Náchod.
0: Ano, a odkud?
2: Z Kolína.
0: Takže vás už je 10 těch autíček. To musí být hrozně hezký vás takhle potkat.
2: Prosím, já jsem to
0: neslyšela. No, když tak si nás tam stlumte. Aby jsme se slyšeli, protože musíte si stlumit to rádio. Jedeme živě. Tak, super. Prosím tě, takže jedete už 10 malých pidimidi autíček, takže kdo vás potká, tak to bude super.
2: Ano.
0: Stlumte si tam to rádio, fakt se neslyšíme.
2: Ano, slyším.
0: No, stlumili jste si to rádio, aby jsme se slyšeli.
2: Ano.
0: Super, tak jo. Tak každopádně, šťastnou cestu, prozraď nám, co vám zahrajeme.
2: Když nemůžeš, tak přidej víc.
0: Dobře, takže Miraj, a koho máš ještě v autě?
2: V autě mám vedle sebe maminku. Která...
0: Maminku, a můžete tam fakt vypnout nebo stlumit to rádio, holky?
2: Jo, už to...
0: Dělá to strašný bordel,
1: jako,
0: takhle, když jedeme živě.
1: Už to bylo za žlutou kartu takhle, jako fotbalový mistrovství světa. Už tahám z kapsy červenou, jo, ale asi to nestihnu už, protože dřív tam dáme písničku. A proč zrovna tahle ta skladba? Symbolizuje to něco ve vašem životě třeba? Že jste už nemohli a přidali jste nakonec víc a vyšlo to?
2: No, tak určitě, když jako už nemůžeme řídit, tak prostě musíme přidat na plyn, že jo?
0: Hlavně opatrně, holky. A máme tady pro vás dobrou zprávu, protože my jsme dneska změnili trošku ty pravidla narozeninový rulety. Tak máte tady nezapomenutelný zážitek od našeho partnera firmy na zážitky. Ty a mamča, nebo komukoliv to budete chtít dát, nebo s kýmkoliv budete chtít vyrazit. Je to s koloběžkou za letopisy Narnie. To znamená, že poznáte krásy úžasného prostředí českého Švýcarska, zatím málo objevené skalní město. To tisá trošku jinak a to všechno na kolobrndách.
2: No super.
0: Na léto se to úplně skvěle hodí, tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ten zážitek poslat. No a Miraje posíláme právě teď za tebou a maminkou. Tak šťastnou cestu.
2: Úžasně, děkujeme.
0: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Za minutku máme 10:45 a to znamená, že se blíží a pomalu, ale jistě přichází vaše nejoblíbenější víkendové vysílání, kdy od 11. do pravého poledne hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás, našich posluchačů. Napište nám na 777-937-777, co byste rádi z Eteru Hit Rádia slyšeli, my se vám to s Filipem pokusíme splnit a hlavně napište nám i, co dneska budete baštit, ať se třeba všichni takhle vzájemně můžeme inspirovat. I když většina z vás, co jsem tak tady četla ve zprávách, jede na Karlovarský festival, tak si tam dejte něco dobrého, protože tam je opravdu rušno, taky se tam chystám za pár hodin vlastně jedu a budu tam až do pondělka, takže třeba se s někým z vás i potkáme, protože spousty posluchačů máme z Karlových Varů podle toho, co jste nám tady psali. A jestli vám k tomu můžeme teď zahrát vaši muziku, tak my budeme jenom rádi. Takže pište 777937 anebo můj Instagram Lea Giongiosi.
1: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Bohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Dostáváš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, za chviličku 11. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Češi se rozsáhlého výpadku elektřiny příliš neobávají. Loňský blackout v části Česka jejich připravenost na podobné události nezměnil. Aktivně se o správný postup zajímá zhruba 40% obyvatel. Například více než třetina domácností stále nemá zásobu pitné vody ani na 24 hodin. Záložním zdrojem energie pak disponuje zhruba každá osmá domácnost. Analýza ministerstva práce ukázala, že pětina Čechů odcházela před covidem do důchodu z úřadu práce. U lidí s předčasnou penzí tvořili tito bývalí nezaměstnaní dokonce celých 40%. Pracovníci se na úřad nejčastěji hlásili přibližně 11 až 12 měsíců před termínem penze. Evidence na úřadu práce tak lidem sloužila jako finanční překlenutí a strategie odchodu z trhu. A pojďme také na sport. Obhájci titulu z Argentiny v úvodním kole playoff zvítězili 3-2 po prodloužení nad Kapverdami. Malý ostrovní stát při senzační jízdě při debitu na šampionátu dokázal postoupit ze skupiny i potrápit favorita. Egypt porazil Austrálii na penalty 4-2, v normální hrací době i po prodloužení skončil duel 1-1. Australané tak ani na třetí pokus nevyhráli na mistrovství světa zápas playoff. Egypt vyzve v osmifinále Argentinu. Posledním postupujícím je Kolumbie, která zdolala Ghanu 1-0. Dnes večer jsou na programu také první osmifinálové duely Kanada-Maroko a Francie-Paraguay. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Festival Uprostřed opět oživil centrum Brna. Během prázdnin zve zdarma na open air představení a koncerty. Pod heslem V Brně nikdy nevíš můžete narazit na umění, aniž byste věděli, že je součástí probíhajícího festivalu. Třeba už v neděli zjistíte, jak se ztratit, jak se patří. Z Brna Jitka Valášková.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Sobota nám přinese polojasno nebo skoro jasno, odpoledne počítejte ale s přibýváním oblačnosti a večer možná také zaprší. Odpolední maxima na 24 stupňů.
0: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Dendější na Hit Radio.
3: 3 minutky po 11. jdeme hrát hity na přání k vaření. Pište si na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi, co byste rádi z éteru slyšeli. Coldplay, Little Sims, Burna Boy nebo Sia, to slibuju, že bude. A co bude dál, to je samozřejmě na vás. Tak pište právě teď.
0: Hit Radio City Brno.

Give Up, Shia, Hit Radio s vámi, hity na přání k vaření, jdeme na vaše vzkazy. Ahoj Leonko, zahrát od holek pro tebe, bude to pro Roberta, slavíme narozeniny, děkuji. Potom tady píše Petra, ahoj Leonko, zahraj cokoliv od skupiny Holky, my dneska budeme grilovat a večer se chystáme do Karlových Varů, tak třeba se potkáme. Další SMSka, ty brďo, dneska holky tady vedou, myslím ta kapela Holky, s měkem i na konci. Píše tady ještě Martina, ahoj Leonko, zahraj nám, mám ráda od skupiny Holky, moc jsem je milovala, ale měla jsem ráda i tebe, když jsi zpívala v těch Golden Kids. Ježíš, to už je právě, to radši tady nebudem ani zmiňovat. A bylo by to pro Hanku, Petra a naši Jiřinu. No tak když to chcete, pojďme zavzpomínat. Holky mám ráda právě teď.

0: Rebelka Pink právě teď z Eteru Hit Rádia minutku po 11:15. Za chviličku tady máme speciální přáníčko od Skútra. Ahojky Lonko, dnes zelňačka a bezlepkové borůvkovky od Skútra pro tebe a pro dobrou náladu všem posluchačům. Děkuji Hanka z Bílé Třemešné. Tak Haničko, dobrou chuť k obědu, děkujeme za tvoji zprávu. Tak samozřejmě Skútr taky bude Enrique Iglesias pro Péťu z Prahy a doplní to ještě samozřejmě Huntry X Goldeny, to máte rádi, tak to by bylo, abychom vám to nezahráli. No a pak si vezmeme na telefon někoho z vás.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
3: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something. Are you ready for the sound of Scooter?

Hity na přání k vaření, 11:30 je tady. Jdeme opět na vaše SMSky, píšete nám na 777-937-777. Ahoj Leonko, jedeme z České Lípy, směr Nový Bor a Rumburk na prodloužený víkend. Prosím tě, mohla by si nám zahrát Backstreet Boys Quit Playing Games with My Heart. Děkuju Petra, bylo by to pro Kačku, Hanku, Jarušku a Marušku. Je to naše dámská posádka, jedeme si užít to volníčko. Jste super, moc rádi vás posloucháme. Holky, já myslím, že skvělá volba. Mohli byste klukům vlastně konkurovat, těch taky bylo pět, nebo je pět. Backstreet Boys, Quit Playing Games with My Heart, právě teď z Eteru Hit Rádia. Taky bude Hugh Grant a Offenbach a Norma Jean Martin. O to jste si napsali, to taky bude.

0: Into Love. Hit Radio stále s vámi. A hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Leony, Bruno Mars nebo Imagine Dragons. Tohle ještě všechno bude od nás. Pro vás, vy jste si vlastně o to napsali tak trošku sami. No a potom už je tady pravé poledne, tak ještě hodinku a 20 minut společně. A pak trada, směr Karlovy Vary. Vím, že většina z vás tam jede taky, tak šťastnou cestu, hlavně opatrně. A užívejte si toho prodlouženého volna.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero.

0: 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.
2: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Moje ruka!
5: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
6: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
6: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: Krásnou sobotu, za chviličku 12. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začal v pátek večer velkolepě. Oslavám přálo i počasí. Dorazily hollywoodské hvězdy, včetně té největší amerického herce Dustina Hoffmana. Po červeném koberci se však prošli také oblíbení čeští a slovenští herci a herečky. Nechyběly pochopitelně ani desítky tisíc lidí, kteří se vydali do karlovarských ulic. Povedený večer zakončil skvělý koncert u hotelu Thermal. Ve Spojených státech vrcholí přípravy mohutných oslav 250 let od podepsání deklarace nezávislosti, tedy faktického vzniku USA. Hlavní americký svátek připadá letos na sobotu, kdy mají velkou část země zasáhnout tropické teploty. Oslavám proto předchází varování úřadů před domácími ohňostroji a kolapsy z přehřátí. I s ohledem na bezpečnost některá města oficiální akce zrušila. Společnost rozdělují politické rozpory, které se promítají také do připomínek výročí. Banky po zvýšení základní sazby České národní banky navyšují úročení u spořících účtů jen zvolna. Podle některých ekonomů však spoření opět získává na atraktivitě. Cestou k dlouhodobému zhodnocení úspor jsou ale i investice do akcí nebo nemovitostí. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Startuje tradiční letní program na zřícenině hradu Zornštejn na Znojemsku. Program opět oživí jednu z nejbalebnějších památek svého typu na jihu Moravy. Během července a srpna se tady budeme potkávat s historickými řemesly a šermíři a v plánu jsou také večerní prohlídky nebo jarmark. Z Brna Jitka Valášková.
6: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
9: Dnes očekáváme jasno až polojasno, postupně bude přibývat také smíchu na vašich ústech, protože nebude takové vedro, jak minulý týden. Bude možná trošku pršet k večeru, ale maxima 24 stupňů Celsia.
11: Ale to, jak se krásně spí, to je nepopsatelný.
12: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
11: Hezké dobré odpoledne, taky dobrou chuť, pokud právě baštíte. Poslední společná hodinka před námi, celé muziky jako teď. Pitbull, Christina Aguilera a vám přejeme dobrou chuť.
12: Hit Rádio City Brno.
13: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

právě baštíte něco dobrého, co jste si uvařili, ukuchtili nebo jste jen tak někde od někoho dostali. Představte si, že majitel fitka v Číně vypsal výzvu roku. Kdo za 3 měsíce schodí 50 kilo, tak bacha, dostane Porsche Cayenne. Tomu říkám krucis odměna. Představte si tu motivaci. Každý Angličák vás přiblíží velkému Angličáku. To je prostě sen, chápete to? Buď ten majitel ví, že je to biologicky nemožné, anebo má fakt hodně Porsche na skladě. To není dieta, to je v podstatě pokus o zmizení v přímém přenosu. Na druhou stranu říct si po těch, já nevím, 3 měsících, sakra, schodil jsem jen 30 kilo. To taky není úplně blbý, ne? Akorát teda nedostane to Porsche. Hezké odpoledne, jsme Hit Radio a hrajeme ty nejlepší hity právě teď.

0: sobotní odpoledne v plném proudu s vámi stále Lea do 13. hodiny a nezapomeňte, že naše Hit Radio můžete poslouchat odkudkoliv online. Hitradio.cz a nebo přes aplikaci Radia.cz. A kdo byste miloval devadesátkové hity, což vím, že většina z vás má hodně, hodně rádo, tak Hit Radio 90. Taky si nalaďte, zkuste a nebudete litovat.
1: Hit Radio City Brno.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: the answer.
1: Teď mám tady pro vás příběh, který vás fakt zahřeje u srdce. Mě trošku i vrátil do dětství a do těch krásně naivních, takových těch prvních pokusů o vydělání si peněz, o samostatnice. Malej kluk v polské Nise si chtěl jen vydělat na prázdniny, tak si postavil stolek u silnice. Co už na tom by nebylo nic divného, jenže našel se soused, kterému to prostě vadilo, byl to takový asi ten dědula Morous, a zavolal na něj policii, že dítě podniká na černo. Ale víte, co udělala policie? Možná jste to už někdo zaregistroval, tenhle ten příběh, protože to obletělo celý svět. Tak policie přijela, koukla na kluka a místo papírování od něj všechnu tu limonádu koupila. Prodával tam vlastnoručně domácí vyrobenou limonádu. A ještě se s ním kluci vyfotili, udělali mu takovou reklamu, že do hodiny měl vyprodáno i to, co vlastně ještě nestihla ani namíchat, což je naprosto skvělý. Prosím vás, podporujme děti, mládež, puberťáky v tom, že si chtějí vydělat nějakou tu korunu sami o samostatnice a ne hned na ně volat přece policajty. Když to samozřejmě není spojeno nějak se zákonem, že by něco dělali špatně a tak podobně, ale prodávat domácí limonádu je prostě skvělý, takže já tleskám a více takových příběhů.
2: Zlepší si náladu. Hit Radio City Brno.

0: But you're just a boy.
1: Náš společný čas pomalu, ale jistě vyprchává. Moje kroky se odebírají na filmový festival do Karlových Varů. Zítra tady s vámi bohužel nebudu ani v pondělí, jak jste vždycky zvyklí, když je státní svátek, tak já ho oslavuji prací. Ale opravdu budu teď pracovně 2 dny v Karlových Varech. Těším se moc, nejenom to, že tam budu zpívat, ale taky se projdu pomole jako modelína, takže držte mi palce, protože o mně je známo, že já nemám ráda podpatky a tam teda budou 12 cm. Takže doufám, že to přežiju, no a v úterý ve snídani šampionů pojedeme zase celý týden spolu, tak doufám, že

0: budete u toho se mnou. A pokud možno, zůstaňte i dál teď na vlnách Hit Rádia. Mějte se krásně a ahoj!
1: Hit Rádio City Brno.
2: Zlepši si náladu. Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
6: Under Armour makes you better.
5: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
7: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
8: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Městská plovárna Louka je otevřena a zve vás všechny ke sportu i relaxaci každý den od 10. do 21. hodiny. Využít můžete i oblíbené kondiční plavání. Získejte předplatitelskou kartu a vyrazte si zaplavat ráno, o víkendech od 7. do 10. hodiny a v pracovních dnech už od 6. hodiny. Otevřena je také venkovní lezecká stěna v Leskách. Ta letos nabízí nové lezecké trasy až do výšky 13 metrů. Ke sportu zve František Oudela, starosta Znojma.

0: Hezké odpoledne, minutka, dvě minutky nás dělí od 13. hodiny. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnice. Tak nejprve moje osobní zkušenost. Je to neuvěřitelné, ale pokud budete najíždět na D1 u Rosic, tak nejdřív ten uvaděč, teda přivaděč stojí, pak se to rozjede, ale je to poměrně zajímavá jízda, která vás minimálně, než přijedete do Brna, na takových 10-15 minut jako zdrží. Takže ta situace ani o víkendu není na D1 ideální. Dál se dívám, kde by nás mohlo co zastavit. Tady v Brně nemám hlášeny žádné větší problémy, které se týkají místních silnic, takže po Brně by se mělo teď aktuálně jezdit v pohodě směrem od Prahy na Brno. Havarovalo osobní auto na místě, počítejte se zdržením v 7-kilové koloně, ale to je 21. kilometr, to se nás netýká úplně, to naskočilo až teď ten kilometr, jinak tu nemám nic, takže spoléhám na vás. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Moje ruka!
5: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
6: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
8: 13 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Zákon, který po několika letech opět zavádí elektronickou evidenci tržeb, by měla sněmovna schválit. Doporučil to v týdnu její rozpočtový výbor. Žádnou úpravu k němu nepřijal, i když obdržel 9 pozměňovacích návrhů. Není vyloučeno, že do úterý, kdy se má konat druhé čtení, ještě další přibudou. Slováci od dnešního rána v referendu rozhodují o zrušení nároku některých politiků na rentu po skončení výkonu ústavní funkce a o obnovení elitních složek prokuratury a policie. Hlasování skončí 2 hodiny před půlnocí. Očekává se, že v pořadí 10. referendum v novodobé historii země, kterému nepředcházela výraznější kampaň, bude kvůli nízké účasti neplatné. Na dovolenou se těšíme, zároveň nám ale dělá starosti. Dovolenou má 80% Čechů. Loni to bylo 4,5%.

0: 80%. Vyplývá to z nového průzkumu. Lidé se v souvislosti se svou dovolenou obávají zejména nemocí, nepříznivého počasí, dopravních komplikací anebo vysokých cen. Švédský centr Leo Carlson by se měl stát nejlépe placeným hokejistou v NHL. Philadelphia totiž učinila 21-letému útočníkovi Anaheimu nabídku 5-leté smlouvy na $90 milionů. A Carlson se rozhodl ji přijmout. Pokud jeho současný klub Ducks nabídku na svého chráněného volného hráče do týdne nedorovná, jako kompenzaci získá 4 volby v prvním kole draftu.
1: Teploty teď se sluníčkem kolem 24 stupňů, to jsou dnešní maxima, poměrně příjemná. Úplně na nějakou vřelou koupačku to není, ale vy, co jste otužilejší, tak si to jistě užíváte na těch poloprázdných koupalištích. O tom, jaké bude dál počasí během víkendu, si budeme ještě dneska povídat. Hit Radio City Brno. Muzika ode mě, Chainsmokers a Coldplay na začátek, 13. hodiny taky Linkin Park, no a na to počasí určitě mrknem.

Odpolední vysílání Hitra Radio City Brno, Linkin Park, tomu šlápli na krk, dá se to tak říct v tom dobrém slova smyslu, jakože jsme se opravdu posunuli a odpíchli. Co se týká teplot, o kterých jsem měla za lubem mluvit, z toho prodlouženého víkendu je sobota nejteplejší, lehce se nám ještě ochladí, neděle, pondělí, ale to vůbec není špatně, když se budeme pohybovat někde na hranici 23-22 stupňů Celsia. Ideální třeba na nějaké výlety a určitě vám dodám nějaké tipy, kam se vypravit tady kolem Brna, třeba na nějakou zříceninu nebo na nějaký hrad, který možná unikl vaší pozornosti. No a potom ten začátek toho pracovního příštího týdne už bude mít tu stoupavou tendenci, abychom neměli strach, že se nevykoupeme. Ty teploty z těch 25 pošupou nahoru k víkendu opět směrem k 28, ke 30.

0: Velebila jsem tady počasí, které budeme mít tady na Jižní Moravě, že to nebudou žádné tropy, ale počasí takové ideální na nějaké výlety, či snad na nějakou zábavu venku, abychom se neupekli. Tak samozřejmě v rámci rubriky Co se děje tady na Brněnsku a na Jižní Moravě dodám nějaké tipy, kam bychom mohli o tomto krásném prodlouženém víkendu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Tahické léto Aquapol Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzové.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio City Brno.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
7: Matracezahubičku.cz.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Obří modely vesmírných těles se velice rychle staly jedním ze symbolů našeho města. Je to město univerzit, technologických firem, ale taky vesmíru a úžasného planetária. Tak a tím vás chci nalákat na Festival Planet. Sama si to tady rozklikávám, protože vím, že jsou vlastně dva termíny. Takže 6. až 12. červenec a potom 3. až 9. srpen. Každý rok jedna nová nafukovací planeta, jeden zajímavý nový model. Jsem zvědavá na Gigalon a vůbec jsem zvědavá na to, jaký bude i ten doprovodný program, který si tady můžeme rozkliknout, a bude to asi veliký mazec, protože už těch modelů je tolik, že to fakt jako obsadí celý park pod Kraví horou, tak se mrkněte buď na stránky Hvězdárny, nebo jak říkám, přímo na Festival Planet. Ale kromě toho jsem vás taky chtěla ještě pozvat na večerní prohlídky zámku v Uherčicích. Já teď vlastně žiju nedaleko u Uherčic a ten zámek znám a vím, jak se opravoval a opravuje a co se tam všechno děje. A ty večerní prohlídky můžou mít teda úplně jako neskutečný vibe. Takže 4. 17. teďka v červenci a potom 7. srpna. Sadila bych se, že tam nebude až takový nátřesk a že by to mohlo mít nejenom krásnou atmosféru a mohli byste si to užít i příjemně přes nějakých davů. Mrkněte sami a zámek Uherčice, věřím, že i tohle bude pro vás zajímavý tip.

0: Ve společnosti Hit Rádia se ty Brno dál i po 2:45, 13:40, takový je přesný čas, abych to tady nekloubila složitě. Black Eyed Peas, Poetika, nebo taky Global DJs, muzika, která nás čeká do toho odpoledne, ve kterém kromě další muziky budou zaznívat třeba i pozvánky do toho, jak vyrazit na zříceniny, nebo na které zříceniny hradu tady kolem Brna vyrazit, kdy se vám oplatí ta hodina cesty a co všechno se dá zažít.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
4: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.

0: 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: And running and running. Hit Rádio City Brno.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Dopravní mapy neukazují nic zásadního, na D1 se lehce pozdržíte, ano, i teď o prázdninách, prostě to nahuštění tam je, ať chceme nebo nechceme, jede to, ale nejede to úplně tak, jak bychom si na dálnicích, za které si platíme, představovali. Jinak nemám hlášeny žádné dopravní události a to je vlastně dobrá zpráva. Pokud vy jste na tom jinak, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Šónem Pšeničkou a řada dalších. Například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
8: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Pokud plánujete cestu do Benátek, tak dobře poslouchejte. Za jednodenní návštěvu italského města by mohli turisté napříště zaplatit. Tato částka by se neplatila po každé, ale jenom v nejvíce vytížených dnech. Vstup do Benátek je spoplatněný už od roku 2024, stojí ale jen 5 až 10 euro. Počet obětí dvou zemětřesení, která minulý týden zasáhla sever Venezuely, vzrostl na 2645. Dalších více než 12 000 lidí bylo zraněno a 15 000 osob přišlo o střechu nad hlavou. Podle OSN se zhruba 50 000 lidí stále pohřešuje. Americká popová hvězda Taylor Swift se včera provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelseyho. Podle světových tiskových agentur to potvrdila mluvčí 36-leté zpěvačky a skladatelky. Svatební oslava propukla v newyorské aréně Madison Square Garden a trvat by měla dalších několik dnů. A teď ohlédnutí za fotbalovým šampionátem. Argentinští fotbalisté v úvodním kole play-off na mistrovství světa zdolali Cap Verde 3-2 po prodloužení. Obhájci titulu ukončili senzační jízdu malého ostrovního státu, který při debutu na šampionátu dokázal postoupit ze skupiny. Znovu se trefil Lionel Messi, který dal svůj celkem 20. gól na světovém šampionátu a vylepšil vlastní rekord. Argentina se v osmifinále v úterý od 18 hodin v Atlantě utká s Egyptem. To Kolumbie zdolala Ghanu 1-0 a doplnila seznam účastníků osmifinále o poslední jméno.
0: Aktuální teploty na Brněnsku kolem 25, při vyjasnění možná na sluníčku to bude i malinko lepší. Ten prodloužený víkend bude v takovýchto teplotách pokračovat, spíš ještě půjde dolů. Jak jsem říkala, příjemné na výlet, 22, 21 stupňů zítra a pozítří.
6: Hit Radio City Brno.
0: My se podíváme za dopravním podnikem, mám pro vás několik novinek a zrekapitulujeme ten rekord, který se konal v týdnu.

Díla jsem neslyšela strašně dlouho, 10 po 14. úplně mi zvednul náladu, klasická věc, která se jmenuje Crazy. Slíbila jsem, že se podíváme na dopravní podnik. Chci mluvit o dřevákovi, který začal jezdit, ale ještě předtím se ohlédneme za věcmi, které se děly v týdnu. Dopravní podnik totiž úterý pokořil český rekord. 40 nových klimatizovaných šalinek, 45T totiž vytvořilo konvoj, který přijel zapsat pán až z agentury Dobrý den z Pelehřimova. Česká kniha rekordů. Já myslím, že to je legenda. Kolona měřila úctyhodných 2020 metrů. Byla to jako nejdelší řada tramvají svého druhu v Česku. Proč se to odehrálo? Samozřejmě proto, aby jsme si všichni všimli, že máme nový vozový park. Tyhle šalinky byly vytvořené přímo pro Brno, přizpůsobené právě pro podmínky tady v jihomoravské metropoli. Zase každé město je trošičku jiné, urbanisticky jinak řešené. Tyhle šaliny jsou krásné, nové, jsou všechny klimatizované, mají Wi-Fi, mají prostě všechno. Záchody teda nemají, ale jinak jsou úplně peckojní. A už vyjeli tady po tomhle rekordu na svoje trasy. Tak doufám, že už jste to třeba zaregistrovali a pokud ne, tak si 45 T-ček. Doufám, že to vyslovu správně, všimnete určitě brzo.

0: David Guetta a Teddy Swims. Je to Radio City Brno 18:14 s další muzikou, třeba Brian Adams nebo také Sam Felt, ale čeká nás tady i pěkně divoký český kousek.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
4: Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Půlroční zbraňová amnestie tady je za námi. Na Jižní Moravě bylo odevzdáno 527 zbraní, to je jako dost. Dívám se nejenom jako munice, ale vyloženě jako střelivo. Zájem veřejnosti prý byl výrazně vyšší než v předchozích letech. Mezi těmi odevzdanými předměty byly nejenom zbraně, které policistům přišly do ruky, které jsou hlavně z první světové války, že je lidi našli někde na půdách, ale taky to, co si lidi sami vyrobili, jako střílející nůž nebo tuška nebo zbraň v krabičce, to mě přijde jako úlet. Veškeré odevzdané zbraně projdou teďka evidencí nějakou balistickou expertízou a ta prý určí, jestli ta zbraň náhodou v minulosti nebyla použita k nějaké trestné činnosti. Pokud splníte zákonné podmínky, můžete si po registraci požádat, aby vám to vrátili. Ostatní zbraně půjdou buď do sbírek ministerstva vnitra, kriminalistického ústavu v Praze, muzea policie, ČR, nebo budou prostě sešrotovaný.

0: V Nevaříme posloucháme, kde rozdáváme každý den 500, tentokrát do skvělé burgerárny, se mi stala během tohoto týdne taková zajímavá věc, že jsem se buď to nedovolala vám registrovaným, nebo když jsem se dovolala, tak jsem neslyšela Nevaříme posloucháme. A tak se mi nakumulovaly poukázky v hodnotě 500 korun až do výše 2000. A to znamená pro vás registrované, že v pondělí můžete v Nevaříme posloucháme vyhrát rovnou 2 litry. Buďte registrovaní, jestli ještě nejste, tak to napravte hitradio@brno.cz. A až vám budeme volat, tak místo pozdravu říkáte do telefonu Nevaříme posloucháme.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších. Například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Máme tu 15. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Znojmo, Brněnská ulice, křižovatky se Znojemskou, Bourala, dvě osobní auta, blokovaný jeden jízdní pruh, počítejte s kratším zdržením. Suchohrdelská ulice, stále jsme ve Znojmě, u Kruháče. Tady se dívám poblíž prodejny s domácím nářadím. Havarovalo osobní auto s nákladním, opět blokováno, částečně ale průjezdné. A tady v Brně akorát takové ty klasiky, jako uzavřená Reneská, anebo na trase z Brna na Svitavy za Svitávkou v místě dopravního omezení, tady asi čtvrthodinové zúžení obousměrně. Pokud máte vy cokoliv, tak dopravní info určitě posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více info v restauracích.
4: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: On air,
7: online
6: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
8: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Téměř 45% lidí mělo podle studie českých vědců následky půl roku encefalitidy. Nejčastěji šlo o únavu anebo intoleranci zátěže, bolesti hlavy a poruchy paměti anebo koncentrace. Zjistili to lékaři z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka. Klinika na studii pracovala spolu s infekčními odděleními v Českých Budějovicích, Pardubicích a fakultní nemocnicí Ostrava. Paříž a Londýn chtějí zajistit bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem. Na projektu spolupracují s Ománem poté, co odmítl mezinárodní námořní misi Írán. Podle rámcové dohody mezi USA a Íránem, jejíž klíčovou součástí je otevření Hormuzského průlivu pro lodní dopravu, leží odpovědnost za odminování v této oblasti výhradně na Íránu, tvrdí to Teherán. Americký herec Dustin Hoffman na zahájení festivalu v Karlových Varech převzal křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Ocenění mu předali výkonný ředitel Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och. 88-letý držitel dvou Oscarů uvede dnes ve velkém sále Termalu film Absolvent z roku 1967. Vrchol cyklistické sezóny je tady. Začíná Tour de France. Letos z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projedou cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv, Vogézy a nakonec také Alpy, než se přesunou do Paříže na slavnostní dojezd. Ve francouzské metropoli bude vítěz závodu korunován 26. července. Česko bude mít trojnásobné zastoupení Pavel Bittner, Matias Vacek a Jakub Otruba.
0: Teploty na Brněnsku teď kolem 24 stupňů, to jsou dnešní maxima. Zítra bude malinko chladněji, ještě ale pršet by rozhodně nemělo. Až po víkendu, až někdy po tom prodlouženém víkendu, úterý, středa se začne lehce oteplovat.
6: Hit Radio City Brno.
0: Imagine Dragons nebo Sia či Bebe Rexa a společně se taky s muzikou vypravíme na naši brněnskou náplavku.

Brněnská náplavka, místo, o kterém se hodně mluví, které je velice navštěvované, je krásné. A teď 10 minut po 15. se tam tady konečně podíváme, jestli si tam dáme i něco dobrého, nějaký kafe, nějaký zákusek, prostě sednout si a vypláznout se. Máme náplavku a vlastně nic tam není. Tak teď snad už tedy u té svratky nejenom to pokochání se pohledem na plynoucí řeku, ale na Rulerově nábřeží i něco dobrého. Dívám se, že vnitřní prostory, které jsou potom taky k mání, by měly začít fungovat za týden nebo dva, zatím tedy jenom venkovní kavárna. A dívám se taky, že ještě se tam budou upravovat nějaké části. To je neuvěřitelné, jak všechno strašně dlouho trvá. V tom horním patře směrem k ulici Poříčí potom kavárna nabídne 60 vnitřních míst a dalších 50 navazujících na venkovní terase. A měl by tam být i bar s výčepem. No už, aby to bylo, jako ty bary začnou fungovat někdy na podzim, no tak to bude taky zajímavý.

O dopravním podniku už dneska byla řeč, protože v úterý tady padl rekord. T45 vyrobené přímo pro naše krásné město se postavily do jedné lajny a měly víc než 2 kilometry. Zaznamenali jsme to asi všichni. A šalinky, tyhle moderní, už vyráží do plného provozu. Jedna šalinka, která

0: která je ale vlastně úplným opakem a přesto velice krásná a raritní, říká se jí dřevák. Teprve startuje, já nebudu prozrazovat víc, podíváme se na to hned po muzice.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland. Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
2: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
1: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
2: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
1: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Politika nezačíná na radnici, začíná mezi lidmi. Proto vás zvu ve čtvrtek 9. července na Václavské náměstí ve Znojmě. Představím vám tým, se kterým chceme posunout Znojmo dál. Přijďte nás poznat a popovídat si. Protože když chceme dát Znojmo na nohy, musíme do toho šlápnout společně. Ve čtvrtek 9. července v 17 hodin na Václavském náměstí. Těším se na vás, František Koudela, starosta města Znojma.
2: Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Historická tramvajka H4 neboli dřevák se dneska opět vrátila na brněnské koleje, vyjela krátce po 11. hodině a bude vlastně takto vyrážet z Komenského náměstí na Mendlovo náměstí a zase zpátky. Ten poslední odjezd v hodinových intervalech bude v 18.15 a tenhle dřevák z roku 1943 bude jezdit až do konce září, no a linka jezdí na klasickém tarifu, to znamená, že pěkně, nevím, jestli tam budou instalovány takové ty elektronické pípače, nebo jestli si musíte koupit klasický lístek u řidiče, to bude možná zajímavý překvápko.

Doufám, že máte přesně tuhle pohodovou náladu, která je cítit z klasiky od Fort Minor. 40 minut po 15. dáme i českou muziku, a nachystány jsou Vanastové věci, Miley Cyrus, anebo naše oblíbení Linkin Park.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu. Hit
7: Radio. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're

0: Hezké odpoledne, krátce před 16. hodinou. Pojďme se podívat na dopravu. Ve Znojmě v Suchohrdelské ulici u Kruhového objezdu stále přetrvávají lehké komplikace. Na Brněnskou Střelice u ulice Antonína Smutného probíhají práce na silnici. Tady se jezdí Kyvadlově a v Padochově ulice Sportovní. Tady máme také nějakou menší objížďku. Nic zásadního, vlastně jsou to všechno trvalé věci nebo takové ty letní uzavírky. Máte-li vy cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
3: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
4: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
3: Super, a balakrylem natřeme futra.
4: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: 16 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Lékaři i nadále prošetřují epidemii salmonely v Evropě. Na vině jsou zřejmě instantní nudle společnosti Riva Foods. K začátku července bylo potvrzeno 106 případů. Nakažení jsou ze 14 zemí, včetně Česka. Zde se zatím potvrdilo 6 nemocných. Poslanci opoziční KDU-ČSL navrhli rozšířit zákaz prodeje ve větších obchodech na další svátky. Teď musí prodejny zůstat zcela zavřeny o 7 vybraných svátcích a o 5 mohou zůstat otevřené. Navrhovaná úprava podle lidovců posiluje význam svátků jako dnů pracovního klidu. To ODS má zcela opačné úmysly, chce zákaz prodeje zrušit. Návrh zdůvodňuje hlavně tím, že zasahuje do práva na podnikání i do svobody podnikání. A u tohoto tématu zůstaneme. Zítra a pozítří jsou státní svátky. 5. a 6. červenec ale nepatří mezi dny, kdy stát zakazuje prodej v obchodech nad 200 metrů čtverečních. Na den slovanských věrozvěstů a den upálení Jana Husa tedy nakoupíte jako obvykle. Rada světové atletiky prodloužila zákaz účasti Ruska i Běloruska ve svých soutěžích kvůli válce na Ukrajině. Ta už trvá přes 4 roky. Během videokonference rada potvrdila své rozhodnutí z března roku 2022. Informovala o tom na svém webu.
0: Teploty maximálně kolem 4 a 25, ale jasno, slunečno a víkend velice podobný i v následujících dnech.
1: Hit Radio City Brno.
0: My popojedeme po 16. hodině, před námi spoustu muziky, Guru Josh Project, Činasky a Petra Růša. Přeje hezké odpoledne.
7: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

Místní, místním. To je označení, které najdete na vchodu některých podniků. A teď nemyslím podniky jenom jako restaurace či bary. Může jít i o nějaké kulturní stánky. A jde o to, že v tomhle přátelském podniku vás nechají odskočit si, nechají vám dobít telefon, nebo vám dají zadarmo skleničku vody. Zkrátka je to něco od místních pro místní. V Brně těchto podniků v téhle přátelské sociální síti zatím není mnoho, napočítala jsem jich tady snad jenom 11, ale patří tam třeba Kino Art, nebo taky Moravská galerie, nebo Vegalité a podobné. Mrkněte sami na místní, místním, a pokud nějaký takový podnik máte nebo ho vedete, proč se nepřidat?

0: Radio City Brno, s vámi Petra Roušar a pokud postrádáte trochu intenzivnější kulturu a třeba vážnou muziku, tak by vás moc ráda pozvala na vystoupení The Vegetable Orchestra, první vídeňský zeleninový orchestr, housličky, nevím z čeho udělaný, z lilku a píštělky z mrkví. Opravdu hrají na nástroje vyrobené přímo z čerstvé zeleniny. A tahle akce, tenhle koncert proběhne v rámci oslav 800 let města Znojma. Bude to ve středu 15. července od 8 hodin. No a co se potom bude dít po tom koncertě? Nic, oškrábaná zelenina se hodí do hrnce, uvaří si polívka a vy si pošmáknete po kulturním zážitku, ještě i ten gastronomický. Vstupenky můžete už teď kupovat na webu hudebního festivalu Znojmo.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Tahické léto Aquapolis Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu City Brno.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

Moje oblíbené stránky koupací vody.cz a dívám se na to, jak to vypadá, protože teď kolem mě docela lítají různé zajímavé střevní potíže způsobené na různých místech v přírodních koupacích vodách, ať už biotopech nebo přírodních nádržích. Přesto tady, když se dívám na stránky koupací vody.cz, kde jsou vody pravidelně kontrolovány, tak vidím téměř samé modré či zelené smajlíky. To znamená, že Brněnská přehrada se tváří tady po kontrole, že je v top stavu. Stejně se dívám dál tady k Věstonicím na Nové Mlýny, i tady je to stále koupatelné. Dalšická přehrada na Vysočině, tam už je to malinko horší, ale žádné černé smajlíky na území Jižní Moravy a Vysočiny nevidím. To znamená, že kontrolované vodní nádrže by měly být v pořádku. Tam, kde je otazník, když se na to podíváte sami, tam bych to koupání ještě zvážila. No a nebo potom klasicky si zajít na koupák. Dá se říct, že vlastně dnes, zítra, pozítří, když je volno, ty teploty nebudou vyšší než 24 stupňů a to znamená, že vlastně i ty koupaliště budou poloprázdné, což je super.

0: Na Hitradiu City Brno s vámi dál Petra Roušar a chtěla bych připomenout jednu věc, kterou jsem skloňovala už v týdnu, protože hantec, co by ten tradiční městský slang používané v hovorové mluvě se dočkal oficiální pocty, dámy a pánové, byl zařazen na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Homerovského kraje a je ve velmi dobré společnosti, je tam třeba slovácký verbuňk, jízda králů nebo technologie výroby modrotisku. Co se týká hanteců, já jim nemluvím, ale myslím si, že 90% rozumím. Ten fenomén vznikl v průběhu staletí a mísilo se tam nejenom ta němčina, ale taky hanácký nářečí, čeština, němčina, hantýrka brněnských řemeslníků, obchodníků, ale taky argot a trochu podsvětí. A jak jsem řekla, sice hantec nepoužívám, ale srandu si z něj nikdo dělat nesmí.
1: Tu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července.

0: Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Za 3 minuty, za 4 minuty, je to 17. hodina odpolední, sobota na Hit Radio City v plném proudu a my se podíváme na silnice, dnes naštěstí nic dramatického, dívám se, že sjezd z D2 na exitu 3 ve směru na Bratislavu, tady havarovala 2 osobní auta, místo nehody je s opatrností průjezdné, zdržení je tady minimální, ostatní věci, které mi tu naskakují z dopravních map, tak už jsou jenom stále uzavírky, Střelice, na Brněnsku ulice Antonína Smutného, tady probíhají práce na silnici, projíždí se kyvadlově, nic, co by vás nějak extra pozdrželo, ale pokud máte samozřejmě jiný pocit a na silnicích jste zažili něco, co by mělo letět dál, tak volejte nebo spíše namlouvejte hlasovku na naše nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více info v restauracích.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
5: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. V Česku chybí přibližně 100 000 pravidelných dárců krve. Ti stávající pomalu odcházejí do dárcovského důchodu a ti noví dostatečně nepřibývají. Policie České republiky proto spustila kampaň I tobě v žilách koluje naše krev. Jak se zapojit, řekne mluvčí policistů Violeta Sirišťová.
6: Do projektu se může až do konce srpna zapojit opravdu každý. Stačí přijít do některé ze zapojených transfuzních stanic, darovat krev nebo se zaregistrovat mezi dárce kostní dřeně. Každý odběr může pomoci zachránit lidský život a každá nová registrace může jednou znamenat jedinou naději pro pacienta čekajícího na vhodného dárce.
5: Výlet do Benátek se do budoucna prodraží. Za jednodenní návštěvu italského města by mohli turisté napříště zaplatit až 50 eur. Tato částka by se neplatila pokaždé, ale jen v nejvíce vytížených dnech. Vstup do Benátek je spoplatněný od roku 2024, stojí ale 5 až 10 euro. Tenistka Marie Bousková je třetí českou osmifinalistkou Wimbledonu. Nasazená 21 otočila na londýnské trávě duel proti Rusce Ljudmile Samsonovové a zvítězila 4-6, 7-6 a 6-4. V boji o čtvrtfinále narazí na Belgičanku Elis Mertensovou, která vyřadila světovou dvojku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu po výhře 7-6 a 6-1. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí 2 zápasy. Od 19 hodin se střetne Kanada s Marokem. Duel, který má nečekané obsazení, může znamenat historický úspěch pro celek javorových listů. A nebo snahu Maročanů zopakovat 4 roky starý úspěch v podobě postupu. V 23 hodin proti sobě nastoupí Paraguay a Francie. Tým Le Bleu je podle bookmakerů aktuálně největším favoritem letošního šampionátu.
0: Teploty venku příjemné, 25 maxima, sice máme lehkou oblačnost, ale počítejme s tím, že možná na koupání to bude i zítra, to budou maxima kolem 24, pro vás větší otužilce, prodloužený víkend potom ve znamení těch teplot, to pondělí 22, 23, až koncem týdne se začne oteplovat zpátky na 28.
1: Hit Radio City Brno.
0: Tak ještě poslední společná hodinka mezi 17. a 18. na Hit Radio City Brno s vámi Petra Rouša, Rosemnou Vohnoutí a Pink.

Historická šalinka H4, tahle legenda se opět vrací do centra města a právě dneska vyráží H4 na svoji první krasojízdu. Během letních víkendů a svátků propojí Komenského náměstí s Mendlákem. První spoj vyrážel dneska před 12. a bude vyrážet vždycky v hodinových intervalech. Ten poslední potom bude vyrážet po 6. hodině. Cestující se svezou historickým vozem přezdívaným Dřevák a tenhle Dřevák začal jezdit v roce 1940. A v provozu tahle linka bude do konce září. Platí na ní normálně běžný tarif, takže jako lístek si koupit musíte.

0: odpolední nebo možná už podvečerní pohoda na Hit Radio City Brno. Duncan Lawrence znívá s další muzikou, třeba Katy Perry, už to tady chystám, a podíváme se na brněnskou hvězdárnu, protože festival Planet se blíží.
1: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Xiko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Xiko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Xiko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na xiko.cz/outlet.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya, inspirace srdcem.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Festival Planet tady v Brně na Kraví hoře je symbolem Brna už spoustu let. Letos tomu samozřejmě nebude jinak. Začínáme už v pondělí, je státní svátek 6. a všechno pofrčí až do 12. července. Mrkněte na festivalplanetbrno.cz, kde najdete kompletní program. Samozřejmě těšit se můžete na obří modely, Gigalon se čtveřicí největších satelitů, taky Singulona, Heliosféra. Jinak nejenom v parku bude doprovodný program, ale pořady v planetáriu začínají každý den ve 14, 16, 18, 20 a 21.30 a ty krásné modely září potom do tmy v parku až skoro do půlnoci.

0: večerní a Petra Rouša. Zítra Rádio City Brno se samozřejmě loučí, tradičně muzika jede dál, užijte si druhou polovinu víkendu a nezapomeňte, to nejdůležitější, registrovat se do Nevaříme, posloucháme, no, nejdůležitější je, abychom měli víkendovou pohodičku, ale zároveň přitom, aby vám taky ty 2000, které jsou na pondělí v Nevaříme, posloucháme, nachystány, neutekly. Tak se mějte krásně a někdy třeba čau.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!

0: náladu. Hit Radio.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
4: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Letní prázdniny přinášejí na památky v Česku bohatší program i delší otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Co dál ví mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá?
10: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky, připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
9: Prázdninová sezóna by vrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou Hradozámeckou nocí. Zákon, který po několika letech opět zavádí elektronickou evidenci tržeb, by měla sněmovna schválit. Doporučil to v týdnu její rozpočtový výbor. Žádnou úpravu k němu nepřijal, i když obdržel 9 pozměňovacích návrhů. Není vyloučeno, že do úterý, kdy se má konat druhé čtení, ještě další přibudou. Australský trenér Ange Postecoglou převezme fotbalisty An Nasru s hvězdným Portugalcem Cristianem Ronaldem. V saúdsko-arabské lize se kouč pokusí zapomenout na poslední 2 nevydařená angažmá v Premier League. V novém působišti podepsal smlouvu na 2 roky. Oznámil to mistrovský klub z Riádu. A na závěr počasí, noc bude oblačná až zatažená, místy čekáme přehánky a teploty se udrží mezi 16 až 11 stupni. Neděle nabídne oblačno až zataženo, občas nám zaprší, připravte se na přehánky, ojediněle také bouřky a teploty nás čekají v rozmezí od 19 do 24 stupňů Celsia.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.

0: zhlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
4: Hit Radio, Hit Radio.

0: Maxi, ty jsi ještě ve sprše?
1: Aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
0: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Hey, this is Ava Max.
11: All the hits.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit Znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
2: Under Armour makes you better.
1: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký že slíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
0: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio City Brno.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace k tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

zhlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.

0: dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
1: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: keď spíš, s kým svoji hlavu strácíš, jestli ešte o mne vôbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio City Brno.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

0: Radio City Brno.
1: Moje ruka!
2: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
3: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
0: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.